kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

protáhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám ten

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď, den co den, marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

Už jsme si toho říkali o chalupářích tolik, že by z toho mohli naši milí posluchači dělat i nesprávné závěry, kdybychom si neřekli ještě něco. Kdybychom si neřekli, že chalupník nemůže existovat jen tak sám o sobě, že potřebuje ke své existenci ženu a její kuchyň. A ne prosím obyčejnou ženu. On potřebuje ženu, která má naději na svatořečení. Každá normální žena, každá, co nemá vás, ale má takového toho nekňubu, co jí nic nepomůže, nic neudělá a neuklidí, je na tom přece jenom líp. Přijde neděle, ona upeče v klidu kuře, v klidu podtrhuji, dá ho manželovi nekňubovi na talíř a po kuřeti se jen zapráší. Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí, a je pokoj, je pořádek. Co by za to taková chalupnická manželka dala, kdyby její rodinný život plynul v takovém idylickém ovzduší? Chalupnická žena taky teda obstará na neděli kuře, jenže jen zatopí v kamnech, už se přihrne do kuchyně on, její muž, její pán a služebník. Co to pro Krista pána nese zase v ruce? Hrnec, ale jaký hrnec, celý s prominutím ublemtaný, no jo, zase bude vařit klich. Samozřejmě, že bude, už je hrnec na plotně. A co to drží v druhé ruce, co to je zase za krám? Aha, zase nějaký kus železa. No ovšem, vždyť byla železná neděle. Vydáváte taky ty divné lidi, co postávají s hladově vytřeštěnýma očima u hromad železného šrotu nebo u kdejakého smetiště? To jsou buď milovníci starožitností nebo chalupáři. Vždycky tam nějaký krám najdou a přitáhnou domů, třeba aspoň starou železnou petlici. Na co? No na dveře ke kolničce, že ano, nebo k čemukoliv. Že je vlastně ukovaná na druhou stranu, no proto ji nese do kuchyně. On si ji překová, on si ji ohne, rozžhaví si ji v kamnech, že ano. Cože potřebuje jeho žena? Dělat oběd? Vždyť ať si ho dělá, on jí překážet nebude, on to bude mít za 3 minuty, nejdéle za 5 a zatím se mu ohřeje klich a půjde dělat ven. Jenže jeho ženě zdřevění oči, ona to ví, ona už dobře ví, co to je 5 minut. 5 chalupářových minut znamená, že to je 5 minut čistého času, jako v hokeji, a že každá minuta čisté práce je proložena nejméně 30 minut, ve které mu to nejde, kdy kam nahoří jako za dušičky, kdy se petlice nehne rozpálit a když se konečně rozžaví, tak mu vyklouzne z kleští na podlahu, propálí linoleum a musí zase do plotny. Jo, 5 minut. Předpolednem konečně petlici ohne a když ji vychladí a vykalí v hrnci vody, kterou měla jeho paní připravenou na polévku, musí žena všeho nechat a jít s mužem ven, protože on jí musí ukázat, jak tu petlici připevní, jestli s tím bude jeho žena svolná. Samozřejmě, že je svolná se vším. Co jí je chudince do toho, jestli bude petlice tuhle nebo tamhle, když se kuře v troubě nejenom nepeče, ale dokonce nastydlo tak, že kdyby mělo hlavu, jistě by začalo kýchat. Běží tedy do kuchyně a bože mě netrestej, zatímco lelkovala venku u petlice, překypěl na plotně ten prokletý klich, vytekl na tálky a řine se po dvířkách až na zem.
takový herberg. A kdyby jen to, víte, jak takový klich voní? Chalupníkova žena to ví moc dobře, milé posluchačky. A jestli to nevíte vy, zajeďte si někdy k nějaké rasovně, k nějaké kafilérii, když se to tam pálí. Zajeďte si tam a čuchněte si k tomu. Zrovna tak totiž vonívá nedělní kuchyň chalupníkovy žena.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Hej, kam jedete?
1: Brodu.
0: Vemte mě kousek sebou.
1: Tak si sedněte.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním

choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Srbské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 1. září nás navštíví Milan Procházka a Honza Šmejkal ze skupiny Gledli SV.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: strávila víkend, paní, na chalupě?
1: Ale co pak jsem měšťačka, abych jezdila na chalupu a tam si hrála na nějakou statkářku.
0: Ale víte, že jsou takový ženský, co to milujou. Jo. Hejte, stoupnou si na hnůj a rozhlížej se po majetku.
1: A jo, no.
2: Pani, já znám jednu a ta je odvázaná z toho, že může pumpovat vodu místo toho, aby otočila kohoutkem.
0: No jo, lidi jsou různě praštěný. Jo. Já znám taky jednu a ta vám tráví víkend jen se svým starým, ne. Jako kdyby toho neštěstí nebylo dost ve všední den.
2: Takže, paní, vy jako...
0: Jedině na zelenou trávu,
2: no jo.
0: Na fotbal. No jo. Víte, tam si koupím preclíčky.
2: A teplý pivo.
0: Žluklý buráky nebo bramburky, kterým prošlo už všecko i lhůta. Ale paní, já jsem ve svým živlu mezi svejma.
2: Moje řeč, paní, vidíte, že kolem nás taky jezdí ty starý bramburky a pijou to teplý pivo, že jsou to prostě lidi, kteří by pro sport obětovali všechno.
0: No jo, a když vyběhnou na ten trávník naši zlatý kluci.
2: To je krása, víte, až se člověku srdce v těle zastaví. Já si jen kouknu na ty drezy, paní.
0: Nádhera, víte, nádhera.
2: Vy jste můj člověk, paní, vy jste můj člověk. Já jsem kolikrát vám tak na mě koukáte, tak dojatá jako na funuse.
0: No jo. A když rozhočí pískne, to je jako kdyby zahlaholili ty trouby z Jericha, víte.
2: No, to nevím, víte, tam já jsem nikdy nebyla, i když s našima klukama já jezdím i za hranice našich možností,
0: no
2: jo.
0: Třeba ta naše obrana, víte, v poslední
2: no,
0: době.
2: To je no. Paráda, paní, to je
0: že
2: paráda.
0: Jo? No, vidím, že tomu rozumíte, no, paní.
2: Aby ne, paní, teď už na to chodím leta.
0: A co říkáte tomu golmanovi? Ten se rozchytal, co?
2: No, chlíď, já už jsem si kolikrát říkala, holka, teď je zle, tohle smrdí šibenice, ale on se kluk vymrštil a už to měl v těch svých zlatých pazourách. No, jo.
0: Hned to pošle no, dopředu. Jo. Hned. A tam už kluci válej, víte?
2: A když to někdo z našich omylem teda vypálí, jo?
0: To je bomba, víte,
2: no,
0: paní.
2: Krása. Ale já vám řeknu, abych nechtěla být v kůži soupeře. To ne.
0: Vidím, že jste odbornice.
2: No,
0: máte naprostou pravdu. No, ať se klepou srabíci.
2: Tak, naše barvy nikdo neporazí. Tedy aspoň ne často, víte?
0: Depa. Vejte, paní, slávie je věčná.
2: Co jste to?
0: Slávie je věčná.
2: Hlejte, jaká slávie? Já tady celou dobu mluvím o Spartě.
0: Vy jste Spartianka?
2: Důvod jak živa, paní. Přece bych nebyla sešívaná.
0: To byste ani nemohla, když fandíte těm letenským podvodníkům.
2: Paní, podívejte se, mě urážet můžete, ale letnou nikdy. To by se vám taky mohlo přihodit, že vás někdo diskuzně přetáhne přes tu vaši sešívanou kabuli.
0: Páni, s váma já se vůbec bavit nebudu.
2: Co?
0: Já vás tady celou dobu poslouchám a můžu vám sdělit, že vy fotbalu vůbec nerozumíte, mácta paní.
2: To vám. Pani. Pani. To já vám neřeknu ani maucta. Vy, srabe.

ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdy

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty penžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

0: asi tak dneska u nás v České Kotlince zná jméno Benjo Peterson. No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
1: S tebou, Matildo, se na vandr dám.

0: a právě zpěvák má v show 2-3 proti speakerům nespornou výhodu. Hudba začne hrát, on do toho volá, chvílema se zavlní a úspěch je zaručený. Co my dva tady musíme říci slov, než sklidíme potlesk?
1: No to je, Slávku, můj dávný sen, abychom my dva víc zpívali a míň tady hovořili.
2: Že jsi se nezmínil dřív? Teď víš, že i moje dávná touha byla vyšvihnout se na špičku světový pop music.
0: Hlasový fondy bych na to měl. Eloise, Eloise. Ale textař mi chybí.
1: Chybí, chybí, tak si nějakýho vyber.
2: Prosím tě, vyber, znáš dnešní textaře. To jsou samý písničky o lásce. Buď on jí má rád a ona ho nemá ráda, nebo ona ho má ráda a on jí nemá rád. V nejlepším případě se oba mají rádi. Ale pak to má zase tak úžasně slabou melodii, která nemůže ukázat mý hlasový možnosti. Eloise, Eloise.
1: No, to je totiž tím, že každý textař si ty nejlepší věci nechává sám pro sebe, zpěvákům je nedá a zpívá si je sobecky sám doma na půdě. Ku příkladu Jirka Štajdl, prosím, píše výborné věci. Ale onehdy jsem šel u nich po střeše.
0: Kde jsi šel?
1: Po střeše u nich.
0: A kam, prosím tě?
1: Na nádraží, já mám takovou zkratku. A ty hity, co jsem slyšel vikýřem, ty bych gotovi přál, to říkám upřímně.
0: A tady jsme u problému. My jestli skutečně chceme zamířit na špičku pop music, tak si musíme psát texty sami. Pojď to zkusit hned tady. Ty verš, já verš a za chvíli máme šlágr.
1: Tak dobře, no tak co bys říkal tomuhle? Mám mě ráda nebo ne, trhám ostny kaktusu.
2: Tak to ne, to zamítám, to zamítám. To je o lásce, to bychom upadli do průměru.
1: To je píseň misionáře.
2: Ne, ne, ne, s tím neprorazíme. To chce něco nevšedního, úplně z jiného konce na to jít.
1: Tak začni ty.
0: Že by si mě dal příležitost? No tak měl by jsem takovej nevšední veršík schovanej. Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
1: No, o lásce to sice není, ale že by to bylo nadprůměrný.
0: Já nedělám nadprůměrnou písničku, já dělám písničku konzumní, kterou si koupí i Antoušek. No,
1: jak chceš, ale já to do pantónu cpát nebudu.
0: Ty přijdou sami.
1: Tak jak byl ten veršík, aby ho rozvinul?
2: Si to nepamatuješ, takový štěpnej verš. Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
1: A ty by si nemohl, Slávku, po ránu točit klikou lanovky.
2: No konec, proč ne? Po ránu jsem rozespalý a která klika mi dřív lítne do ruky, tou točím.
1: Je.
2: Klidně.
1: To si hodnej, protože na lanovku já mám bezvadný verš. Hele, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. Víš?
0: Za tohle tě chválím.
1: Oboje na tvrdý i.
0: Ano, perfektně. Takhle to musíme dělat, tu písničku, jo. Není to o lásce, to nikdo nemůže říct, vánočka, jo. Ale to kouzlo, ta poezie, to v tom je vánočka. Rozinky, mandle,
1: ano, ano,
0: takhle
1: ano,
0: to musíme ano. dělat. Když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. A sakra, hm? Ty by si nemohl náhodou výjimečně, víš, projednou posnídat trochu teplý žemle. Moc by jsem to potřeboval, kamaráde, kvůli verši, víš. Hodně by si mě pomohl.
1: Slávku, ta chuť to není.
0: No já vím, no, je to suchý těsto, no. No proto jdu s prosíkem.
2: No hele, dorazíš se marmeládou.
1: Ale vlastně jo, já když jdu do práce, tak si v jídle nevybírám. Co mi maminka dá do nůše, to jim.
0: To si moc hodnej.
1: Žemle, tak, žemle.
0: Pak to zní celý takhle.
1: Ano.
0: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal, změna, trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila, teď to přijde, svými větvy jedle.
1: Moment. Snad větvemi, větvemi.
0: Větvy. Ona je měla ulámaný.
1: A tak to jo, ano, s tím souhlasím. Ano, příroda je v hrozným stavu dneska.
2: Já právě kritizuju v té písni. To je výborný verš, větvy. To vrazím ještě do nějakého hitu.
1: Větvy. A tebe by nemohl zdravit Jasan.
0: Místo jedle. No, že by jsem z toho byl odvázaný, to nejsem. To ne.
1: Dorazíš se dubem.
2: A vlastně máš pravdu, nakonec jasan, smrk, borovice nebo kokosák, ono je to jedno.
0: Hlavně mi zachovej větvy, kamaráde, na větvy jsem hrdej, hodně háklivej jsem na větvy.
1: Víc. Dávej pozor, dávej pozor. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila svými větvy jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si jásám.
2: To je perfektní
0: nástup na refrén, který teď vytvořím. S přírodou si jásám. Tada, tam, tam. Ty bys si nemohl s přírodou řvát.
1: To můžu, když já sám tak zvu. Zvlášť, když mám v sobě po ránu u lanovky teplou žemli. To se neznám.
0: Tak pak je to perfektní. Celý refrén se volá Jupi, Jupi, Jupio. A píseň je hotová.
1: Tak si ji hned zkusíme zaspívat, ať vidíme, co to udělá s lidma.
2: Počkej zaspívat, ty řekneš zaspívat. A máš na to vůbec nějakou schopnou melodii?
1: No tak měl bych jednu melodii, je celkem jednoduchá, my bychom asi složitější nezaspívali. Jmenuje se to Radost ze života a rytmus, který jsem zvolil, je rumba. Olé! Copacabana!
0: Karinča Pele!
1: Gomez!
0: Chavý pobřeží!
1: To je správný.
3: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teple.
1: Žemle a znova rumba.
0: A znova Karinča Pele.
1: A vlň se pocí, teď splníš dojem.
2: No já se budu vlnit a ty budeš sedět.
1: Jak se můžu vlnit v sedě, vy myslíte, že jsem blázen.
0: Tak vstaň a hraj ve stole.
1: To nejde, Slávku, hle ty složitý pohyby, co dělám rukama.
3: A v dáli mě zdravila svými větmi jasa.

0: Eloise, Eloise, Eloise.
1: Jupi.
0: Eloise, Eloise, Eloise.
1: Jo. Zasloužíš ten potles, ano, ano, ty se ho zasloužíš, ty máš.

tady čekám, tak jako když jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe.

0: proklínám věk svůj.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli.

Ben Duggan se přiřítil, nadběhnul všem, jak z koně se skočil, hned spadnul sem. Ben Duggan se přiřítil, nadběhnul všem, jak z koně jen se skočil, hned spadnul sem.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde zmizím.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A někde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města Chá.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: žádnou jim města chat.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelný.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme na čundru, protože jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově už Lidl umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích Českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Sobotní zprávy jsou u konce. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Kupte si auto a cucejte chyto, odreagujte se psychicky. Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

0: you know that I never thought it would come to this.
1: You tell me it's over and done.
0: I really thought that I loved you, and you know that.
1: You say that you've had all your fun.
0: And you just got to believe me. I never meant to hurt you.
1: But I can't believe.
0: This is the hardest thing that I've ever had to do. And it hurts me
1: as
0: too.
1: As soon as I hang up the phone.
0: Yeah, I'll be gone.
1: As soon as I hang up the phone.
0: Goodbye, Loretta.
2: Dobré ráno, vyspinkáno, tak možná ano, možná ne, je 8 hodin 9 minut, ale pokud vás postihlo brzké vstávání, tak jako mě, pojďte si to ráno spolu s námi s Country Rádiem užít. Zdraví vás Jitka, je sobota 29. srpna, před námi spousta písniček, počasí dnes asi takové, že budete občas potřebovat deštník. Dnes je sobota 29. srpna, má být polojasno, oblačno, pokud se chystáte na výlet na horách ojedněle přehánky, teď ráno ještě zataženo, srážky četnější, večer bude oblačnosti přibývat. A teploty dnešní 25, na jihu 28, na horách kolem 16 a povane mírný západní vítr. Zítra má být zase léto, letní teploty, srážky no výjimečně a teploty až 30. Hezké dobré ráno!

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je to tak, takový víkendový pokec už nějaký ten pátek, respektive víkend patří právě ke Country Rádiu. Dnes je sobota, vlastně je konec srpna, konkrétně dnes 29., tak nevím, jestli jste rádi, že léto téměř končí, že je téměř za námi, nebo ještě někam pojedete, a nebo jestli na vás padá nostalgie, že léto pryč a před nějakým lety vlastně už škola klepala na dveře. A propo, těšili jste se? Proč jste se netěšili? A nebo naopak, proč jste se těšili? Každopádně většina z nás na konci srpna už se kochá vzpomínkami a fotkami od vody, z čundru, z výletu, z osady, od moře, a tak se ptám, jaké byly ty prázdniny, dovolená, a nebo je lepší jet někam, zejména k moři, třeba až v září? Tak máte-li chuť se podělit, tak můžete jednak písemně studio@countryradio.cz, to je ta správná adresa, anebo se dá zavolat 210 323 333. Taky máme SMS bránu 720 00 11 11. Těšili jste se na školu? A nebo jste nostalgicky vzpomínali na to, co bylo na tábor? A někdo už je z hůru? Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jana. Ahoj, je tu.
1: No ahoj, Jano, tak tebe probudila otázka, ano.
2: No, já jedu autem, takže jsem slyšela, lze i zavolat, tak jsem hned cvakla.
1: Ano.
2: Takže nevím, jaká byla otázka.
1: Jo, a to je taky dobrý. Tak no. Říkala jsem si, nebo respektive jsme si říkali tady tak nějak v kolektivu, že je 29. srpna. Jestli tedy už máte po prázdninách podovolené, nebo se ještě v září někam chystáte, každopádně jaká to dovolená, jaké to léto bylo, jaké máte zážitky, jestli jste se třeba už touto dobou těšili na školu, tak jak jste měla?
2: No, tak, že končí léto, mě mrzí, protože mám ráda jaro, léto. Mám ráda prázdniny, takže zase zpátky do školky, teď už chodíme týden na přípravný.
1: Aha.
2: No a vzpomínám na tábory, když jsem byla malá, a letos vlastně jsme byli na Šumavě s kamarádkou na týden. Aha. No a jinak jsem vymetala festivaly, byla jsem na country, na tom 35 letům, takže to bylo fajn.
1: Já vím o tobě, že jsi opravdu milovnice festivalu a dobré muziky. A kolikrát jsi se setkala třeba s Jítkou, viď?
2: No ano, ta jsem měla i doma.
1: Jo?
2: No.
1: No a když už teda mluvíme o Jitce Vrbové, jaká ano. byla, povídej, jaká byla, jak jsi si s ní popovídala?
2: Byla velice inteligentní, co se týče českého jazyka, tak opravovala ráda.
1: No pokud vím, tak ona byla učitelka češtiny.
2: Ano. No. A takže my, když jsem s ní jednou jela autem, tak mi dávala test. A já jsem obstála, já jsem měla všechno dobře.
1: Takže abyste, jo, abychom...
2: Ano, a hold, ještě další výrazy a ješ a jíš a...
1: Jo, tak to jsem ráda, no, že jsi obstála, no. Ale jste si i zaspívali na festivalech, viď?
2: Já jsem měla moc ráda.
1: Nechci vyzvírat, kam jedeš, ale pokud je to na nějaký výlet, tak si to krásně užij.
2: Jedu za maminkou do Jihlavy.
1: A, to je dálka.
2: Ne, už jsem když tady jsou vlastně semafory a takže jsem objíždět a tak, ale
1: i to jsme se dověděli, dobře, že jsou na cestě semafory. Každopádně, no, Jano, můžu tě
2: potěšit. Ne, to nevíš, ale jako, že spravujou silnici, tak.
1: Jasně. Můžu tě potěšit, četla jsem dokonce, že se mají ještě na nějaké dny ta vedra vrátit, ale asi to bude jenom tak 2-3 dny a pak už to přece jenom bude takové to babí léto, a to mám možná taky ještě ráda. Hlavně dobře dojet, díky, že jsi zavolala.
2: Děkuju. Hezký den. Poslouchám.
1: Dobře, tak teď to bude Alan Jackson, jo?
0: Country Radio.
2: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Příjemné dobré ráno, je 9:04. Zdravíme vás za volant, pozor na D1, Holubice, směr Brno. Je to 210. kilometr, tam došlo k nehodě, už teď ráno. A automobil tvoří překážku, která brání provozu v celé šířce vozovky. Jeďte opatrně. D8, Nová Ves, 18. kilometr, směr Praha, nákladní automobil se srazil se zvěří. Došlo tedy k nehodě a místo je sjízdné se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu!
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vzou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
5: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
4: No je to tak. Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčků s vajíčkovou pomazánku. Píšeš si?
5: Aha, takže moment. Tím chci říct, že to všechno chystám já?
4: No tak jasně, a kdo jiný?
5: Tak to jo. Těšte se na sfoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to? Nebo Poznáte, kdo jsem?
4: Tak v pondělí v 6 při sváteční vysílání se těší Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Asi jste poznali Hop Trop na Country Rádiu, písnička Štěně. Je CDčka Hop Trop na venkově. CDčko vyšlo v 90. letech, konkrétně 1993. Je 8.45, na písničky na přání je samozřejmě dost času, jenom vám chci říct, že je 29. srpna. Znáte někoho, kdo má třeba narozeniny? Svátek má Evelína. No a pokud máte jakékoliv výročí, slavíte, anebo víte o někom, že bude něco slavit, tak mu můžete nechat zahrát v dnešních písničkách na přání, které jsou, protože je sobota, dvouhodinové. Začínají v 17 hodin a trvají až do hodiny 19. Objednávat písničky můžete taky přes SMS bránu, to je nejlepší spojení na nás, 720 00 11 11, tedy myslím dnes, ale nejlépe je objednávat v předstihu přes webové stránky www.countryradio.cz a ještě vám prozradím mailovou adresu, případně studio@countryradio.cz. Písničky na přání začínají v 17 hodin. Dobré ráno.

0: sami. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré dopoledne, 8.48, ano, víkend už patří, který ke Country Rádiu. A dnes téma, no takové, které se samo nabízí, je konec srpna. A tak se ptáme, s čím hlavně konec srpna máte spojený, jestli hlavně se vzpomínkami, třeba i nostalgickými na to, jaké léto bylo, kde jste byli, co jste viděli, anebo jestli jste se třeba už těšívali na školu. Kdo pak se dovolal? Dobrý den, mám tady někoho do party.
2: Ahoj Tuško, tady tramvaj Kaběra. Zdravím tě, přeju ti krásné vysílání a nám všem báječný nerušený poslech.
1: A voláš k víkendu, k tématu?
2: Volám k víkendu po těchto dnech i náročných službách, co si budem povídat na tramvaji. Trávím sobotu a neděli zasloužený víkend a parádně si to užiju, pojedu s dcerou na ryby.
1: Na ryby, takže ty nejen, že jsi tramvajka, ale ještě jsi rybářka.
2: Já rybářka nejsem, protože jsem rybička, tak nemůžu sestřičky rybičky přece lovit. Dcera je rybářka a já ji občas podržím podběrák a pomůžu jí dostat rybu jako ven.
1: Já myslím teda, nechci mluvit za tebe, ale asi se ti líbí sedět u té vody v klidu, v přírodě, je to tak?
2: Jo, to se mi líbí, člověk tam jako nabide úplně jiný myšlenky, relaxuje, prostě tam všechno z člověka spadne a čučí jenom do té vody, popřípadě, jestli tam lítají kačenky, volavky, krmíme je, vidru tam máme na dokšek, tady ukladná. Je to tam prýma.
1: To musí být pohoda. No a chceš tím říct, že teprve teď si se dostala k vodě, že si celé prázdniny brázdila tramvají?
2: Ne, to už jsem tam byla hodněkrát a i jsem trošku předopálená na Egypt, kam letíme 17. září.
1: Aha, a jsme u toho, takže do Egypta je možná lepší v září, veď? To se tam
2: no,
1: možná
2: určitě,
1: ty teploty dají spíš
2: snést. Ono je tam i tak takhle strašný horko, ano. A za druhý děti už budou ve škole, takže si člověk i trošku i od toho dětského brebentění odpočine.
1: Jak v letadle, tak potom třeba v nějakém tom penzionu nebo resortu. Teda
2: vybrala takový penzion, že to bude prostě bomba.
1: No, tak to vám moc přejeme a užijte si,
2: penzion,
1: to máte se na co
2: hotel,
1: těšit.
2: Musím říct.
1: V hotelu budete, ne v nějakém resortu. Dobře. Já jsem teda v Egyptě ještě nebyla, tak mám inspiraci.
2: No já tam poletím po druhý. Poprvé jsme tam byli, když dcera umístnila puk do hokejové branky do malý díry,
1: ano.
2: Tak vyhrála zájezd za 40 tisíc, to mi bylo akorát 70, to bylo 27. února 2020, takže to byla taková krásná tečka, když já jsem chytla míč a dcera šla za mě střílet, protože já jsem měla už odoperovaný koleno, jo, a trefila se do hodně malý dírky, jenom co projde puk z polovičky hokejového hřiště.
1: Tak to je dítě šťastiny,
2: dcera. No nechci si vědět, co dělala ta hala.
1: Dítě šťastiny je, dcera, no to je úžasné. No. Hele, Věruš, já bych tě už propustila, ale mě zaujala jedna věc. Ty jsi říkala, že když ti bylo 70 před 7 lety, ano.
2: Ano.
1: Takže si každý asi vypočítá zhruba, jaké narozeniny budeš slavit nebo si slavila. Já jenom musím říct, že ty pořád ještě jezdíš a řídíš tramvaj. To je neuvěřitelné.
2: Pořád jezdím a tramvaj.
1: To je prostě,
2: a na plný úvazek.
1: Aby to zaznělo, to je prostě neuvěřitelné a je to zároveň inspirace pro ostatní třeba, že se dá pořád vlastně pracovat, když vás to baví, že jo?
2: Určitě.
1: Tak klobouk dolů, Věruš, a užijte si Egypt. Pozdravuj celou rodinu. Ahoj zatím.
2: Ahoj Tuško, dcera tě taky zdraví.
1: Jo, děkuju, ahoj. Mávám. Ahoj. Country Radio. Ahoj.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Antri počasí.
1: Dobré dopoledne. Je sobota 29. srpna, v podstatě den teprve začíná. Pokud se někam chystáte, má být polojasno až oblačno, zejména na horách, přehánky. Večer bude na západě Čech oblačnosti taky přibývat. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 16 a povede mírný západní vítr. V noci se teploty budou pohybovat mezi 17 a 12 stupni, na horách kolem 10. Zítra nás čekají letní teploty a srážky jenom výjimečně.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme na kole. Sčítače na pražských cyklostezkách loni spočítali asi 5,6 milionu cyklistů. Celková délka značených cyklotras se zvýšila jen o kilometr na 550 kilometrů. K tomu vznikly i nové cyklopruhy. K tomu přibylo 18 kilometrů cykloobousměrek. Pouhých 14%, tedy asi jen 7% české populace, má podle průzkumu zkušenosti s auty poháněnými elektřinou. Zájem o elektroauta ale roste. Přes 70% respondentů totiž odpovědělo buď elektroauto určitě ano, nebo spíš ano. Šoférům vadí hlavně vysoká pořizovací cena. Teď trocha historie s Lubošem Dvořákem.
2: Chleby na Nymbursku není jen unikátní soukromá zoologická zahrada. Archeologové objevili a popsali něco, co je také zcela mimořádné. Chebská svatyně je přibližně o 1000 let starší než britské Stonehenge. Dávní obyvatelé zde vybudovali objekt před 6,5 tisíci lety. Jde o náboženské symboly prvních zemědělců napříč Evropou. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane,

jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál pádě o dálnicí, co víc

Líbilo? Tak to byla kapela Pozdní sběr na Country Rádiu a Luboš Novotný, písnička D58. Tak když už jsem řekla A, musím říct i B, říkala jsem, že jsou písničky na přání v 17 hodin a to dvouhodinové a že má svátek Evelína. Tak milé Evelíny, vaše jméno je keltského původu, pokud jste to náhodou nevěděli. Další variantou jména Evelína je jenom Evelyn. Vykládá se jako počeštěná podoba anglického jména, původ se vykládá z keltského Eiblin s významem světlo, radost, nebo někdy i z francouzské podoby tohoto jména a to zase ve francouzštině znamená lesní ořech. Tak vám přejeme všechno nejlepší. No a kdo ví, jestli v písničkách na přání v 17 hodin nebudete mít třeba nějakou písničku, objednávat se dá přes SMS-kovou bránu 720 00 11 11 anebo přes studio@countryradio.cz.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Country Radio.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobrý den, tady je Country Rádio, kdo pak se dovolal, vítejte.
2: Dobrý den, Eva Pardubice.
1: Evička, moc vás zdravím, voláte k tématu. Tak co ten konec srpna, s čím je spojený u vás?
2: No, tak je to, to už je teda jako víc let. Když mě bylo 20, tak jsem byla v Rumunsku. No a když jsme tam přijeli, tak jsme viděli poprvé moře, tak nás to nadchlo. No ale horší bylo, že jsem plavala v moři, ano. No a chytla mě vlna.
1: Je.
2: No já se nemohla dostat ven. No a když už jsem jako stála na zemi, říkám, je to dobrý, už se z toho dostanu.
1: Ano.
2: Jenže přišla další vlna a zas mě šoupla zpátky.
1: No, mám podobnou zkušenost dokonce s madračkou. Točilo mě to tam, že jsem nevěděla, kde je nebe, kde je písek. No a jak to dopadlo?
2: No nakonec jsem se teda vyhrabala ven. No a plácla jsem sebou na deku a s vysílením jsem usnula. No a probudila jsem se a měla jsem spálenou nohu, nebo lejtko. Tak jsem šla do lékárny, tak rukama a nohama jsem ukazovala ty magistře, že mám teda spálenou nohu, tak mě na to dala mastičku.
1: Ano.
2: Tak asi za 2-3 dní to bylo v pořádku.
1: Asi jste byla raději spálená, než utopená, co?
2: No.
1: To jsem ráda, že to takhle dobře dopadlo.
2: Ano.
1: Evičko, a co letošní léto? To jste byla tak na zahrádce, v lese nebo tak, jo?
2: No já jsem spíš doma, protože já čekám na operaci kyčlí. No a chodím o berlích, takže už ani na houby nemůžu chodit.
1: A oni stejně nejsou zatím.
2: Nejsou, no. Takže jsme s manželem doma a čutíme na televizi, já si hraju na počítači, poslouchám country od rána do večera.
1: Je, Evičko, tak manžela moc pozdravujte a pokud možno, jestli máte balkon nebo zahradu, terasu nebo i doma, užívejte zbytek léta hezky. A díky, že jste zavolala.
2: Já vám taky přeju, hlavně ať se vám všem daří a ať se máte fajn.
1: A vy taky. Hezký den přeju zatím, naslyšenou.
2: Vám taky, naslyšenou. Country Radio.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné dopoledne. Zdravíme vás za volant. Pozor na komunikaci 263 Velká Bukovina. Je to silnice druhé třídy. Část obce Karlovka, okres Děčín. Tam došlo k dopravní nehodě. Uklízí se vozovka. Tečka. D5 Benešovice, 121. kilometr směr Rozvadov. Tam taky došlo k dopravní nehodě. Nákladní automobil narazil do světelné šipky. D5 Bor, 125. kilometr směr Rozvadov. Taky nehoda. Nákladního vozidla, probíhá vyšetřování. Jeďte se zvýšenou opatrností.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

přemýšlet, jak zvást teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvást teď komu,

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré dopoledne, pokud tady u nás na Country Rádiu máte rádi kromě muziky taky pokec, tak teď je ta chvilka pro ty z vás, kteří byste se k tématu chtěli vyjádřit. Kdo pak se doval? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Stanislav z Brna. Vás zdravím, Jitko, a moc zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Zdravím do Brna, Stanislave. Téma je konec srpna, co to ve vás vyvolává, jestli vzpomínáte na dovolenou, nebo jste se těšíval do školy, prostě s čím máte spojený konec srpna?
2: No, právě s tou školou, protože jsem měl teďka vrcholný zážitek léta a to bylo včera, jsem se počase zase objevil v rodných Šlapanicích, Šlapanice jsou v republice dvoje, jedny jsou někde u Kladna a druhé u Brna, tak to u těch brněnských.
1: Aha.
2: A měli jsme tam sraz spolužáků ze základní školy místní šlapanické,
1: ano.
2: Protože ono to bylo už 65 let vlastně, to bude 1. září tedy, co se objevilo z toho vykulených prvňáčků, tenkrát to byla takzvaná Orlovna, dneska tam je krásná nová škola, jako v první třídě, no a potom jako, kolik to je, 650 let, že jo, co jsme se už jako rozešli teda do světa, no a potom po letech se začínáme vždycky pravidelně scházet a vždycky tam takové, jako prostě se sejdeme po roce a tak se probere, co se komu stalo, jak se mu dařilo a tak dál, takže bych, jestli by to bylo možné, rád všechny, pokud teda někdo z nich poslouchá Country Radio, tak je pozdravil taky, že to za ta, jak si poděkoval za to pěkné setkání. No.
1: No doufám, že hodně vašich spolužáků poslouchá Country Radio. Stando,
2: no mimochodem, já že vám skáču do řeči, já jsem jako vám tam udal reklamu, že jsem tam přišel v tričku Country Radio samozřejmě.
1: Jo,
2: no
1: a já tím pádem pokračuju v té reklamě, trička s logem 35 let Country Radio je

0: děti, co měli jako v okolí, děli, byli jako v malotřídkách, takže nás potom tu školu, ten ročník končilo, máme něco přes nějakých přes 120, 130.
1: Tak vy jste se do školy na konci srpna těšil prostě, na kamarády, na spolužáky, na matiku.
0: No tak jako to, jako já, by, jako, já si pamatuju, že jsem se doopravdy teda těšil. A hlavně jako tenkrát, jako moje maminka ta byla nervózní samozřejmě, která mě tam vedla, že? A to bylo takové, bylo to tenkrát takové prostě pěkné, no.
1: Pěkné, paní učitelka, něco se člověk dozvěděl, měl tam kamarády a mohl napovídat a tak. Víte, co si Stando říkám, jak jsou teď ty dost v módě takové ty domácí školy, domácí výuky? Víte to, jo? Že,
0: no,
1: že
0: víme,
1: rodiče můžou své děti učit doma za určitých podmínek. Tak jsem si říkala, na jednu stranu ty děti můžou být o něco ošizené, minimálně o ty srazy po letech, že jo?
0: No tak to bych řekl, že ano, a navíc jako podle mého názoru, tedy ta škola, ona bohužel teda dneska si myslím, že já mám doma, moje manželka i učitelka teda už bývala taky mateřské školy, takže prostě pozorovala, jak si bych řekl, ten úpadek toho školství, že jako nároky, které se kladly na nás, tak ty jsou nesrovnatelné s tím, které se kladou na ty nároky na ty děti dnes a jako není ten vývoj prostě podle mě dobrý, že jo.
1: A Stando, to je téma, které bychom mohli třeba dát na nějaký jiný víkend, vidím, že k tomu spousta lidí má co říct. Každopádně pozdravujte rodinu, díky za vzpomínku taky na školní roky, protože to je taky spojeno s koncem srpna.
0: No,
1: a hezký
0: víkend. Já říkám, já to ještě můžu dopovědět jako jedno, já na tu šlapaní, jak jsem se říkala o tom chození do školy.
1: No,
0: tak já jsem
1: ona
0: tu šlapaňskou školu.
1: Muzika, tak
0: za jo, tak začne. Já to udělám rychle, tak měl tak moc rád, že jsem tam půl druhého roku jezdil z Brna, když jsme se přestěhovali. Mohl jsem chodit v Brněcké Lesné do nové školy, krásné, s bazénem, a já jsem radši jezdil do té staré šlapaňské.
1: Ano.
0: Kvůli spolužákům, kvůli kantorům.
1: No a teď máte na co vzpomínat, že jo?
0: Přesně tak.
1: Zdravím Brno, zase někdy zavolejte, Stando. Jste super, zatím naslyšenou.
2: Country Radio.

srdce bledou pleť, však ústa po růži ti voní, jsou slova lásky monotónní, co počít mám si s nimi teď, když čekám na tvou odpověď a zmatem pospíchám si pro ní, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti

0: podveč a strach, který ti oči cloní, až zmizí rychle, prosím, hleď, jako ten sníh, co padal loni, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti voní, jsou slova lásky monotónní, co počít mám si s nimi teď, máš po sněžence bledou pleť, máš po sněžence bledou pleť, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti voní.
1: Country počasí.
2: Před námi je polojasný až oblačný den, na horách čekejte občas přehánky, večer bude oblačnosti přibývat všude, ale ty teploty až 25, na jihu Moravy 28, na horách kolem 16 a povane mírný západní vítr.
1: DAB+, to je i Country Radio. Country Radio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Robot, kterého postavil výrobce telefonu Honor, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32. Překonal tím světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Bolt v roce 2009 na atletickém mistrovství světa v Berlíně zaběhl stovku za rekordních 9,58. Nová data ukazují, že si lidé dělají železnou zásobu hotovosti. To pro případ, kdyby je postihla nenadálá situace, jakou mohou být například požáry. Právě ty trápí poslední týdny velkou část starého kontinentu, včetně Španělska, Francie, Řecka, Portugalska nebo i Chorvatska. Na exkurzi do jaderné elektrárny nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Jaderná elektrárna Dukovany i letos zve v září na 4 termíny oblíbené noční exkurze, které nabídnou jedinečný pohled do běžně nepřístupných částí elektrárny v netradiční atmosféře po setmění. Během 4hodinové prohlídky návštěvníci zavítají do návštěvnického centra s virtuální realitou, strojovny, turbosoustrojím i ke skladu použitého jaderného paliva. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhavej si na svý poutě

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten

Pohodové, veselé dopoledne přejeme, hraje vám Country Radio. Dospíval Mirek Hoffman z Greenhorny, co se bude dít, tak co se bude dít. No samozřejmě další muzika na Country Radio ve 12 hodin. Tady bude polední siesta, dnes s písničkami za volantem nebo prostě na cestě. A odpoledne v 17 hodin začínají, protože je sobota, dvouhodinové písničky na přání, takže ještě můžete objednávat přes webové stránky www.countryradio.cz a nebo pište na studio@countryradio.cz. A ještě tedy, když už jsem v tom, tak vám ještě řeknu číslo SMS brány 720 00 11 11. Dnes je sobota 29. srpna, svátek má Evelína a já jsem se dívala, co tak historie nabízí zajímavého. Tak třeba Brňáky by mohlo zajímat, že v roce 1811 vznikla, pozor, vzdělávací moravskoslezská společnost k povznesení orby, přírodoznalectví a vlastivědy. A v roce 1936, to je zase pro Pražáky, byl zahájen pravidelný provoz trolejbusové dopravy, čímž vznikl první moderní trolejbusový provoz na území dnešních, tedy Čech, Moravy a Slezska. V roce 1885 jistý pan Gottlieb Daimler získal patent na první motocykl, teď trochu dějepisu, rok 1944, 29. srpen, co vám to říká? Bylo to vždycky na nástěnce, když jsme přišli do školy. Ano, SNP začalo slovenské národní povstání proti pro německé vládě Josefa Tisa. No a v roce 1966 britská kapela The Beatles odehrála v San Francisku svůj poslední veřejný koncert. Tak když poslední, tak si samozřejmě nějakou písničku od nich musíme dát. A přeju hezký den.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tady je Country Rádio, kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Martin z Koňského Perníkova, zdravím vás.
1: Martine, vítejte.
2: Evu ze stejného města, přeju brzké
1: zdraví. Která už volala vlastně před chvilinkou.
2: Ano, ano, to je ze stejného místa.
1: Aha, to znamená, že budete mít podobné zážitky, ne? Asi ty vaše, jaké jsou?
2: Já jsem chtěl říct, že v těch 20 vzpomínám na to, že jsem nebyl takový bouřlivák jako o několik dekád později, ale jako s tím se fakt nedá nic dělat. To je prostě osud.
1: Martine,
2: No, já mám celý život prázdniny, se k tomu přiznám, protože jsem tak trochu rozsévač vědy, že jo, učitel, tak se vždycky těším. Jo, teď už na svoje žáky a předtím na svoje spolužáky a podobně.
1: To znamená, že vy už jste v procesu, protože už přípravný týden je za námi, že? Učíte tady ještě. A co učíte, Martine?
2: Ještě pořád učím.
1: Ale co?
2: Anglický jazyk a občanskou nauku.
1: How are you?
2: Humanitní, very well, thank you very much.
1: Takže konec srpna, ale trošku nervozita je, ne? Nebo není?
2: Samozřejmě, to víte, že jo, pouštím si pořád Víťu Vávru, ten konec prázdnin, to je doják, že jo, vždycky se rozpláču, ale jako pak si řeknu, prázdniny se vydařily, tvrdé i jako vždycky, takže houby zle, jak říkám, pod krko doší.
1: Martine, tak já vám přeju skvělé žáky, skvělý školní rok, protože vy sám jste skvělý.
2: Budou, já to vím. Jaký si to udělám, takový to mám.
1: Přesně. Jejda, vy máte elánu, no to je to nejlepší, co se vlastně učitel může stát, že se těší do té školy, že jo?
2: Samozřejmě, nejsou zlobivé děti, jsou jenom děti, které učitel nezaujme.
1: Tak teď jste někoho naštval třeba, ale je pravda, že když se to umí s dětmi, tak je to moc hezká práce.
2: Já jsem ten Komenský, moji učitelé a učitelky mi rozumějí.
1: No jo, ale co říkal Komenský taky, že je občas nutné metličkou přemrštiti, že jo?
2: No jo, ale to už jsme překonali, já nejsem vůbec příliš.
1: No jenom, že to je taky Komenský, no.
2: Líbezně náročný,
1: A tak to má být. Tak milé děti, které posloucháte Country Radio, učitelé se na vás těší, slyšeli jste s úsměvem.
2: No, škoda, že jen 10 měsíců, to se vám teda svěřím.
1: Teda vy jste kouzelný.
2: Děkuju vám.
1: Blbý prázdniny, že jo? Vy byste učil pořád.
2: Ne, taky pozitivní. To si musíte nastavit tak, abyste měla všechny varianty jen pozitivní.
1: No a vy to umíte, tak děkujeme za inspiraci.
2: Děkuju.
1: Hezký den, Martine, zatím, naslyšenou.
2: Ano, nejlépe s Country Rádiem. Mějte se. Country Rádio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Příjemné dopoledne, hlavně dobře dojďte. Pozor, v Písku, to je komunikace číslo 29, v ulici Obchodní došlo k nehodě a ulice je sjízdná se zvýšenou opatrností. Postřižín 522, okres Mělník, taky nehoda. Silnice je sjízdná tady se zvýšenou opatrností. Olomouc, tramvaje od 1. září, to znamená vlastně od úterka, se vrací pravidelný provoz tramvajových linek 1 a 7. Jezdí se kolem hlavního nádraží a Fibichovy i do Pavloviček, tam zase linka číslo 4. Ostrava až do středy 16. září, teď už to běží ta akce, z důvodu výstavby pevné jízdní dráhy na ulici Vítkovické, dochází ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 1, 2 a 13, které jsou část trasy vedeny odklonem přes Mírové a Mariánské náměstí. Na lince číslo 10 je provoz dočasně zastaven a zastávky Dolní Vítkovice, Hlubina a Don Bosco, na ulici Vítkovické nebudou dočasně obsluhovány MHD.
2: Country Radio. Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: S námi nikdo nikdy není sám.
4: Každý, kdo patříš mezi nám,
5: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý.
5: Malý přítel z města N.
0: Tak pojďme to dát dohromady. Na Country rádiu. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
6: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
7: Jo.
6: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
8: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
9: No to já myslím, super. Že na na na na na na bylo nejlepší.
8: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country rádiu.
4: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Příjemné dopoledne, zdraví vás Jitka, máme tady pokec víkendový, už se to začíná stávat tradicí, pokec vždycky na nějaké téma. No a jaké je to aktuální téma, je tady konec srpna, s tím je spjaté to téma, s čím hlavně míváte konec srpna spojený. Jestli na vás padá nostalgie, že je léto pryč a probíráte se fotkami od vody, z čundru, z výletu, z osady, z hor, z tábora, z chaty, chalupy, od moře. A tak se ptáme, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, prázdniny? Nebo ještě někam pojedete? Je lepší si nechat třeba moře až na září? Konec srpna je taky spojený s tím, už vlastně dopoledne jsme o tom mluvili, že touto dobou škola pravidelně klepávala na dveře. Těšili jste se? Tak proč jste se netěšili, proč jste se těšili? Zkrátka, s čím máte spojený konec srpna? Takové téma pro tento víkend. Volat můžete na 210 323 333 anebo psát na studio@soundtrackradio.cz jako třeba Iva. Ahoj Jitko, už mi moc kostra nefunguje, píše Iva z Arbisáku. Tak cestuju jenom ve vzpomínkách. Bylo krásně na Želivce, v Krkonoších, v Jezerkách, na Šumavě, i v Orlických horách. No Ivo, ty si toho tedy zcestovala. Miluju kamení, píše Iva, a vodu, a zce jsem si vždycky vozila kamínky. Všecky vás zdravím. Ivo, díky za tuhletu krásnou vzpomínku. Tak určitě nějaký kamínek z letošního léta přibyl ve sbírce, nebo nepřibyl. Teď už zvedám telefon. Dobrý den, Country Radio. Vaše léto.
2: Tady František, zdravím vás.
1: Dobrý den, Františku. Konec srpna, míváte spojený s čím?
2: Mívám, ale mám letos a mám takovou docela věc, trošku bizarní, nevím, jestli je to možný. Já jsem před 4 lety přišel o pravou nohu a teď 26. června prostě to dozrálo k tomu, že mi dali druhou a moje léto bylo v podstatě hojení a čekání na novou protézu, takže konec prázdnin mám spojený s tím, že mi čeká příští týden jako v podstatě skoro nová noha a pak jako z vozíku zase jako chodit, takže nevím, jestli vůbec pro...
1: No, já myslím, že teda, jestli to můžu říct, že máte krásné vyhlídky před sebou, že se něco změní.
2: Je to optimistický a je to vlastně noha, která mi dělala problémy. Přicházel jsem díky štafilokoku o krok to říct tak, aby to bylo o prsty, no a vlastně to amputací pod kolenem prostě odešly záněty, problémy a v podstatě věc, která vypadá jako morbidně, tak ona je vysvobození, takže druhá stejná noha a symetrická chůze a snad jako lepší život.
1: Františku, určitě, já myslím, že vás čeká zásadní změna a ta změna vám zase ten život otočí někam jinam, než doposavat. Jste vlastně byl, jak jste říkal, na tom vozíčku, že jo? Tak my vám všichni, je nás přes 500 000, držíme palce a přejeme, ať vám to třeba za měsíc, za dva, já nevím, jak to dlouho trvá. Jo?
2: Do měsíce už jako běžu na potisk a já taky zdravím Country Radio vás všechny a vlastně díky Country Radio, jako mi to pomáhá.
1: Držíme palce, ať vám to šlape, Františku. Díky, že jste zavolal. Hodně štěstí.
2: Mějte se krásně.
0: Country Radio.

John Denver na Country Radio Take Me Home Country Road, kterou u nás naspíval Pavel Bobek pod názvem Veď mě dál cesto má. Ostatně Pavel Bobek zazněl v předchozí písničce Permanentní flám. 10 hodin 53 minut. Už jsem říkala, že je sobota a že v 17 hodin začínají písničky na přání a že jsou dnes dvouhodinové. Říkala? No, takže to říkám znova. Písničky jsou dvouhodinové, takže máte šanci, aby na vás došlo. studio@countryradio.cz, tam můžete psát, objednávat třeba pro Evelínu, která má dnes svátek, nebo pro někoho, kdo se narodil 29. srpna. A nebo pište na SMS bránu 720 00 11 11.

0: Antri počasí.
1: I odpoledne má být polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami a večer bude oblačnosti všude přibývat. Teploty až 25, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 16 a povane mírný západní vítr. V noci teploty klesnou na 17 až na 12, na horách až na 10 stupňů a zítra nás čekají letní teploty a srážky jenom výjimečně.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Písničky, které

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Odkaz kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Příjemné dopoledne, tak je to pár dní, ano, přesně 15. srpna jsme ve velkém, s velkou slávou slavili 35. narozeniny Country Rádia, tady rádia, které právě teď posloucháte. Možná, že jste byli přímo u toho, anebo víceméně alespoň u poslechu, u rádia. A takový dozvuk ještě vám nabízíme v podobě trika. A to triko, to logo na to triko, to vlastně je nápad z vašich řad. Takže mrkněte na www.countryradio.cz, na náš e-shop. Tam ještě je několik narozeninových trik s logem tedy Country Rádia a s číslem tedy 35, jako památka na to, že letos to bylo 35 let. No a tam si jde takové tričko tedy vybrat a objednat www.countryradio.cz. A to je hustý, jako tenhle hustý joke.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlaní, když pročítám slova, co psal mi

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tady je Country Rádio. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Jirka, zdravím. Ahoj z Jižních Čech.
1: A zdravím Jižní Čechy. Ahoj Jirko. Tak co tvoje léto?
2: No úplně úžasný. Představ si, že jsem jednou takhle zavolal do Country Rádia Milanovi Šmitovi.
1: Ano.
2: A vyhrál jsem vstupenky na country setkání nebo country festival na Slovensku na Šuňavě.
1: Hezky.
2: Protože moje manželka je z východu Slovenska, tak jsme to pojali, že jsme letos nevyrazili do Bardějova na Jarmok, ale vyrazili jsme na Šuňavu. Nádhera. To prostě my jsme si tak odpočinuli tam za ty 3 dny. Potkal jsem tam spoustu samozřejmě známých od country. Petra Kocmana, jsem se s ním popovídal, vzpomínka na Michala Tučnýho.
1: Jo.
2: No, nádhera, úplná prostě, já děkuju Country Rádiu, že jsme si mohli takhle v tom podnikatelském a životě odpočinout prostě na pár dnů.
1: No tak to je, jak kdybychom si to připravovali dopředu, že Country Rádio vyhlásí téma, jaké bylo vaše léto a vy takhle reagujete, že vlastně s Country Rádiem, no ale tak to je bomba. Když se to líbilo i manželce, krásný. No tak to já musím vyřídit kolegům, tak to mám velkou radost.
2: No určitě, Milan je jeho Čech, tak to určitě ten ví. A ještě topka byla úplně to, že vlastně na tom country festivalu vystoupil můj kamarád Michal Mareš, to jsme vůbec nevěděli, že tam bude on hrát.
1: Takže příjemné překvapení ještě.
2: Skupina Alternativa, kdy tam měl úžasná kapela, prostě měli úspěch a nádhera. Prostě. Podhoří Tater, nádhera prostě.
1: K létu hudební festivaly určitě patří a jsem ráda, že to zaznělo. Zdravím manželku a díky, že jsi zavolal.
2: Já taky a všechno nejlepší Country Rádio všem lidem.
0: Country Rádio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Hezké dopoledne. Bezpečnou jízdu, pozor na D2, Podivín, 43. kilometr směr Bratislava, tam došlo k nehodě. Tvoří překážku, která brání provozu v celé šířce vozovky. Jeďte se zvýšenou opatrností. Komunikace číslo 56, Kozmice. Okres Opava, tam došlo k nehodě, ke srážce motocyklu. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splávky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.

0: a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na country rádiu.
2: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na country rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
3: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
2: No je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vládě, a taky si zapatláme nosy od chlebíčků s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
3: Aha, takže moment. Tím si říct, že to všechno chystám já?
2: No tak jasně, a kdo jiný?
3: Tak to jo. Těšte se na sfoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
2: Tak v pondělí v 6 při sváteční vysílání se těší Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

tvých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné dopoledne, téma těchto dvou dnů, tedy soboty a neděle, je jak trávíte poslední dny v srpnu, nebo jestli nostalgicky vzpomínáte na dovolenou, která už byla, jaká byla, nebo teprve bude. Taky jestli vzpomínáte na to, že touto dobou vlastně už jsme se buď těšili nebo netěšili do školy. Jaký je prostě váš konec srpna? Zvedám telefon, Country Radio, dobrý den. Doufám, že voláte k tématu. Dobrý den.
2: Já volám nějaké ty prázdniny. Takovou,
1: ano. A kdo se dovolal?
2: Takže tady, já to musím trochu stlumit.
1: Buďte tak hodná, ano.
2: Stlumíme. Poslouchejte, mně se vybavila jedna taková, já jsem dělala pro duch, jako invalida další, jsme byli na Majorce.
1: Ano.
2: Prostě strašná spousta lidí. Ale já jsem cvičila akvaerobik, protože oni ti lidi můžou v té vodě dělat všechno možné.
1: Aha.
2: A jak jsem cvičila teď tu Věru Špinárovou, tak se mi vybavilo, že já jsem měla takové zařízení, teda prd, jo. Ale byl tam Holanďan, který měl dokonalý zařízení. A říkala, já tu hudbu tam budu pouštět tomu akváči. A já jsem tam dala Věru Špinárovou.
1: Tuhle
2: a on
1: písničku?
2: On se rozpustil, ten člověk se rozpustil, můžu si to stáhnout. Já říkám, proč by ne? Prosím tě, jenom mi řekni, co to je za řeč.
1: Jo, takhle. Nepoznal, že to je čeština.
2: Holanďan. A víte co, oni potom za námi chodili, ta parta byla strašně hodný, jo. Opravdu. Oni nás, oni rádi pivo, tak nás tam zvali ještě na pivo.
1: Jo, tak to je hezká vzpomínka, ale hezký zážitek.
2: Věruška Špinárová je prostě stále jako v tom Holandsku u toho člověka.
1: No já si říkám, kdyby Věra Špinárová naspívala jenom tuhle jedinou písničku,
2: ano,
1: tak by to byla prostě top zpěvačka.
2: Úžasná holka, úžasná. Jo.
1: Ten hlas, to rozpětí a s citem naspívané, ano. Nádherná věc.
2: Od malička prostě chtěla zpívat, jako ty rodinné poměry neměla vůbec jako ideální, ale hvězda.
1: Ano, takže hvězda, podtrhávám, ano. Tak já ještě najdu nějakou písničku, sněla až odpoledne po té 13. hodině.
2: Jo.
1: Jinak jsem chtěla říct, že vlastně ta písnička, to je vlastně melodie z filmu.
2: Ona má jenom český text, jiný nemá.
1: Ano, ne, jenom jsem chtěla připomenout, že ta melodie je z filmu Tenkrát na západě.
2: Krásný, ne?
1: No. A znáte originál, znáte originál?
2: No to víte, že jo, film, všechno. Jako...
1: No tak možná ten Holanďan taky, ale když to slyšel naspívané, tak ne, prostě omdla.
2: On slyšel zpívat, on říká, po mně jde mráz.
1: Věřím, není sám a já jsem moc ráda, že jste takhle Věru Špinárovou připomněla.
2: Jo, vy jste mi ji připomněli. Jako...
1: Dobře.
2: Poslouchám Country Radio.
1: Krásná vzpomínka. Tak se opatrujte, naslyšenou.
2: Vy taky, děkuju moc, děkuju.
0: Country Radio.
2: Držte se.

Když se řítí k nám. A k nám se řítí poledne, 11 hodin 53 minut, ve 12 hodin siesta, víkendová siesta na Country Rádiu, to znamená hodina písniček, bez reklam, bez povídání a tak podobně. Dnes písničky na téma za volantem a řidítky. Tak a v 17 hodin je sobota, začínají dvouhodinové písničky na vaše přání, takže můžete objednávat na adrese studio@country.cz. Hezké dopoledne.

0: Country počasí.
1: I odpoledne má být polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty až 25, na jihu Moravě 28, na horách kolem 16 a vane mírný západní vítr. V noci teploty klesnou na 17 až 12 stupňů, na horách na 10 a zítra má být víceméně letně, srážky jenom výjimečně. Zpočátku bude převažovat velká oblačnost, tedy zítra v neděli 30. srpna. V Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť. Jinak během dne zítra většinou polojasno, odpoledne ojedinělé přehánky, teploty na jižní Moravě až 30 stupňů, jinak kolem 27, na horách kolem 18.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme na čundru, protože jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově už Lidl umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích Českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Sobotní zprávy jsou u konce. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta.
4: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopích motorových vozidel.

0: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečnej chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Polední siesta.
2: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopích motorových vozidel. Kávě.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už ne.

svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdej chleba

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze,

noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat...

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sam. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf pojí. Rozpoznáš

někdo nemá na polívku a jinej rozbít svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

0: Polední siesta.
1: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopých motorových vozidel. Country Radio.
2: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou

ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl

jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme na kole. Sčítače na pražských cyklostezkách loni spočítali asi 5,6 milionu cyklistů. Celková délka značených cyklotras se zvýšila jen o kilometr na 550 kilometrů. K tomu vznikly i nové cyklopruhy. K tomu přibylo 18 kilometrů cykloobousměrek. Pouhých 14%, tedy asi jen sedmina české populace, má podle průzkumu zkušenosti s auty poháněnými elektřinou. Zájem o elektroauta ale roste. Přes 70% respondentů totiž odpovědělo buď elektroauto určitě ano, nebo spíš ano. Šoférům vadí hlavně vysoká pořizovací cena. Teď trocha historie s Lubošem Dvořákem.
2: Chleby na Nymbursku není jen unikátní soukromá zoologická zahrada. Archeologové objevili a popsali něco, co je také zcela mimořádné. Chebská svatyně je přibližně o 1000 let starší než britské Stonehenge. Dávní obyvatelé zde vybudovali objekt před 6,5 tisíci lety. Jde o náboženské symboly prvních zemědělců napříč Evropou. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pěkné letní, klidné, pohodové a taky veselé odpoledne přejeme. Zdraví vás Jitka, za všechny tady od nás z Country Rádia. Teď je 13 hodin 9 minut, před námi celé odpoledne plné písniček, taky jsem tam víkendového pokecu dnes na téma co vy a konec srpna. Vzpomínáte na dovolenou nebo teprve pojedete? A nebo vzpomínáte na to, jak už jste se těšili, netěšili do školy, prostě jak prožíváte konec srpna. V 17 hodin začínají písničky na přání, je sobota, tak jenom připomínám, že jsou dvouhodinové. Tak tuhle hodinu jsme rozdělili Hobousárnou odjíždím od kapely Hobous, následoval Pavel Žalman Lohonka, dálnice číslo 5. No a na řadě budeme pokračovat velkou hvězdou, americkou zpěvačkou Faith Hill, rodné jméno Audrey Faith Perry, narodila se v roce 1967, jedna z nejúspěšnějších zpěvaček country, velmi krásná, až tak si vygooglujte, a nebo zmrkněte na filmy, protože ona je taky herečka, jenom k té muzice. Celosvětově prodala více než 40 milionů alb a na svém kontě má několik cen Grammy. No a už jsem říkala, že je taky herečka, jejím druhým manželem se stal Tim McGraw, s ním naspívala i některé duety, mají spolu tři dcery a zahráli si ve westernu o osídlování Severní Ameriky. Jmenuje se ten western 1883, je to víceméně seriál. Já bych řekla, že stojí za to. Mississippi Girl a Faith Hill na Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne. Tak dopoledne jsme vedli řeč na téma, že třeba učitelé se těší na děti, nebo o tom, že v létě probíhaly hudební festivaly, kde jste třeba byli, nebo o tom, jak jste byli u moře, jak vás semlela vlna a další povídání dopoledne tady na Country Rádiu. No a téma je pro celý víkend, to znamená, je tady konec srpna a my se ptáme, s čím hlavně míváte konec srpna spojený. Jestli na vás padá nostalgie, že je léto pryč a probíráte se fotkami z čundru, z výhledu od vody, z osady, z tábora, z chaty, z hor, z chalupy, od moře. No a tak se ptáme, jaká tedy byla vaše letošní letní dovolená nebo prázdniny, anebo je teprve před vámi, ještě někam pojedete? Je lepší si nechat třeba moře až na září? Konec srpna je taky spojený s tím, už jsem o tom mluvila, že touto dobou škola klepe vždycky na dveře, tak se ptáme, jak se to prožívali, takový ten 29. srpen, 30. srpen, ještě tady je 31. srpen, no a 1. září, šup, šup, cvičky do školy. Proč jste se těšili, případně proč jste se netěšili? S čím tady máte spojený konec srpna? No a já už zvedám telefon, aniž bych řekla číslo, tak já ho jenom řeknu pro ostatní. 210 323 333 a to číslo teď vytočil kdo? Dobrý den.
2: Moraváci, zdraví Pražáci.
1: A?
2: Takže to je...
1: Olin u aparátu, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Co ty a konec srpna?
2: No, konec srpna u nás, teda v Kopřivnici je konec srpna poutí, uzavírají, ta byla minulý
1: týden,
2: ale na Jižní Moravě, odkud jsem se včera vrátil, bo jsem tam byl na takovým kratičkým výletu, vzal jsem si pejska, jel jsem se střence na chatu, počila mi chatu, tak tam jsem obejval jeden den, krásně jsme si to tam užili, protože to bylo na Smrďavce, jestli ti to něco říká, to je u Buchlovic.
1: Hej, od Buchlova větr věje.
2: Větr věje, ano.
1: No a tím končím teda.
2: No to je jasně.
1: No.
2: Takže tam jsou, to je oficiálně Sirné lázně Leopoldov, tam se jezdí dokonce i na křížek do lázní.
1: Aha.
2: A tam bývají takový, jak když country večer, kdy se dalo zjistit, jak jsem tam byl ve středu, tak tam hráli takový čtyři pardové, jako já, jak říkám, staří děci, kytary tam byly dvě, basa
1: no,
2: a mandolina.
1: Prostě kluci, co mají radost ze života, neříkej dětci, no.
2: Já jsem se přidal k nima, jsem si vzal banjo, tak jsem si fouklačky, tak jsme si krásně zahráli. Potom jsem seděl na té chatě, na verandičce.
1: Takže ty prostě umíš užívat.
2: Ticho bylo. No a u nás jsou teď v sobotu a v neděli hody. To je vlastně závěr té sezóny nebo těch prázdnin.
1: Jo.
2: Ale já jsem se tam zdrhnul, protože brácha je v Řecku a přijede teď v týdnu a my tam pojedeme příští týden, jsou takzvané dozvuky po hodech. Vždycky týden po těch hodech je taková zábava, takže jsme se domluvili, že tam přijedu ještě za brachu jedenkrát. Neteška nás odveze tam, aby jsme si mohli dát po pohárku. Prostě zaspíváme tam s klukama, jako s rodinou a tak.
1: Vy prostě na Moravě umíte slavit, co?
2: No to jako život je život.
1: Ať už slavíte léto, nebo cokoliv jiného.
2: Pořádně, jak se říká, život na piči se vždycky najde.
1: Mě jenom zaujalo, jaký ty jsi, já vím, že ty jsi takový opravdu muzikant s velkým M a chodíš na různé festivaly nebo s kamarády hrajete a potom říkáš, já mám rád ticho, tak to úplně chápu, prostě aby to bylo v rovnováze, že jo?
2: Ano, přesně, to se musí vyvažovat. To bylo, jako, bylo to skvělé.
1: Olinko, pozdravuj rodinu a pejska a díky, že jsi zavolal.
2: Já jsem rád, že jsem tě slyšel po další době. Škoda, že jsme se nepotkali na ty 35 tam v Píkovicích. Bylo to tam úžasný.
1: Jo? Tak děkuju. Pozdravuj pejska a rodinku, jo? Ahoj zase
2: Mějte
1: někdy.
2: Mějte se tam krásně všichni. Ahoj, děkuji. Ahoj.
1: Country Radio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, zdravíme vás za volant, pozor, pokud se pohybujete v Olomouci. Silnice první třídy číslo 35, je to Velkomoravská v Olomouci. Tam došlo k nehodě ke srážce tří vozidel. Probíhá vyšetřování nehody, jeďte se zvýšenou opatrností. Praha, tramvaje. Z důvodu opravy tramvajové trati dochází od pátku, tedy od včerejška, až do soboty 12. září k dočasnému přerušení provozu tramvají v obratišti spojovací. Linky číslo 9 a 11 končí u vozovny Žižkov, 31 potom od Vysočanské a Ohrady končí v zastávce Kněžská Luka.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

Banjo Band Ivana Mládka, bez Ivana Mládka v téhle písničce, ale s Luďkem Sobotou. Rychlík jede do Prahy na Country Radio. 13 hodin 38 minut, pěkné odpoledne. Dnes je sobota, to znamená, že písničky na přání, které začínají v 17 hodin, jsou dvouhodinové. Je 29. srpna, tak vzpomeňte, má někdo nějaké výročí, narozeniny, jinak svátek má Evelína. Zdraví vás Jitka a jestli si u té další písničky řeknete, no to jsou snad Stouni, tak jsou Ruby Tuesday.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak co vy je konec srpna, co to s vámi dělá? Linda píše, dobrý den, milé Country Rádio. Letošní dovolená nezačala nejlépe, ale díky vlastně nemoci jsem měla čas si přečíst článek na téma mikrodovolená. Ve čtvrtek z práce rovnou na chatu a pak už jen sluníčko a příroda. Letos jsem takových mikrodovolených stihla 5. Krásný víkend všem. Zdraví Linda, teda Lindo, tleskám, to je nápad. I když takové mikrodovolené si vlastně děláme v případě různých svátků, státních svátků, Velikonoc nebo Vánoc, že to člověk spojí s víkendem, ale stejný princip lze samozřejmě uplatnit i v létě, koho to náhodou třeba ještě nenapadlo. Je tady Lindy tip na malou dovolenou, nebo respektive na hodně malých dovolených třeba v létě, tak Lindo, doufám, že už je všechno v pořádku, přejeme hodně zdraví a dík za tenhle tip. Milá Jitko, píše Mirek z Kladna, já mám konec srpna spojený se sháněním krabic a receptů na vánoční cukroví. Dárky už mám, ahoj Mirek. Mirko, nevěřím. Teda i když mi nezbývá nic jiného než věřit, teda když to píšeš, nakonec, jako jsou lidi, kteří ještě 15. prosince schánějí, já nevím, nějaký typ na dárek, no tak jsou lidi, kteří už teď v srpnu prostě klidně můžou nadělovat. No tak blahopřeju. Vemte si příklad z Mirka, kdo nemá ještě dárky.
0: Country Radio.

0: Antri počasí.
1: Pokud chcete spát v noci venku, tak teploty mají být mezi 17 a 12 stupni, na horách kolem 10. Zítra je neděle, 30. srpna, čekají nás opět letní teploty a srážky jenom výjimečně. Dopoledne má převažovat velká oblačnost a v Čechách ojediněle slabý déšť. Během dne má být ale většinou polojasno, odpoledne opravdu přehánky jenom ojediněle. Teploty zítra 23 až 27, na jižní Moravě až 30 a na horách kolem 18.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu měli

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek, 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Odkaz kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zvony zvoní letní krajinou. Pěkné odpoledne, tak to byl Pavel Brimer a Fešáci na Kanty Rádiu. Písnička stará 46 let, nebo alespoň to počítám z roku 1980, kdy vyšlo LP Fešáci 2000. Nahrávka je tady z roku 1980. Jak se máte, co děláte? Je sobota? Tak možná jste byli u toho, kdy před 14 dny jsme slavili narozeniny jako Country Radio. 35. narozeniny. Ano, stalo se tak 15. srpna, což je 14 dní zpátky, kdy jste možná byli i u toho, kdy jste slavili s námi, anebo jste poslouchali Country Radio s nejrůznějšími přáními, za která samozřejmě moc a moc děkujeme, protože stále ještě přání docházejí. No a při té příležitosti bych chtěla jenom připomenout, že pokud posloucháte Country Radio a hodilo by se vám ještě, šiklo by se vám nějaké triko s logem Country Radio, tak máme na skladě žlutá, černá, přímo s logem Country Radio na našich webových stránkách, když nalistujete tedy e-shop, nebo prostě obchůdek Country Rádia, tak si tam můžete prohlédnout a rovnou objednat. A je tady ještě bonusové triko právě k 35 letům Country Rádia, podklad khaki a přesto takový sluneční obraz a 35 let jako ve stínu. No, moc krásný nápad a je dokonce z vašich řad. No a není tam jenom tohle, už se dívám, je kudla, no kdo by mohl jít na houby nebo vůbec do lesa bez kudly, Country hrneček, anebo křesílko pro rybáře, všechno s logem Country Rádia a paraple. Ano, černé s logem žlutým, žluté se žlutým logem, tak to se taky hodí, až třeba někdy bude pršet.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A do Country Rádia se dovolal teď můj milý kolega, takže jsme na vás dva moderátoři. Petr Bohuslav, kde jsi a dělá co jsi? Ahoj.
2: Ahoj Jitko, zdravím tebe i posluchače Country Rádia. Zdravím vás všechny z krásného města Mohelnice.
1: Ano, a co tam děláš?
2: My tady v Mohelnici máme festival, užíváme si festival v Mohelnici, Folkfest. Mohelnický Folkfest dokonce před chviličkou obdržel cenu za počin roku. Uhum. Je to krásná cena za loňský rok a myslím, že letošní rok je ještě o něco povedenější. Je tady krásný program. Několik tisíc lidí v hledišti už včerejší večer. Dohrál Pavel Kaiser z Texmeny, teď hraje Ivan Mládek a jeho banjo band. Budou hrát další Epidemie, Marien, celý krásný program pokračuje. A navíc letos se povedlo nádherně počasí. Takže všichni si užíváme Folkfest v Mohelnici.
1: A je možné ještě dorazit?
2: Samozřejmě je možné dorazit. Program bude probíhat až do půlnoci, jako poslední hrajou Hop Trop. Pánové se moc těší. Uh-huh. Skupina Marien a jejich přátelé uspořádali nádherný festival, takže kromě toho, že si včera zahrali s Vojtou Kyďákem Tomáškem, tak si dneska i s Hop Tropem zaspíváme poslední písničky jejich vystoupení. A říkám zaspíváme, protože tady zpívá i celé hlediště.
1: To znamená skvělé publikum, skvělé kapely, skvělá muzika, skvělé počasí, skvělý moderátor Petr Bohuslav.
2: A Country Radio je partnerem, takže zdravíme i posluchače Country Radia a určitě nějaké informace z Folkfestu z Mohelnice dovezu. Ano. Mějte se krásně, krásný zbytek odpoledne.
1: Díky za poslední informaci. Ahoj.
2: Ahoj. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Konec srpna a vy, co s vámi dělá konec, téměř konec léta? Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Jana Ústí.
1: Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Jana Ústí nad Labem. Dobrý den, Jituško. Ahoj.
1: Vítejte, Janičko.
2: Já jsem byla na dovolený, je to druhý týden.
1: Ano.
2: Na zpátek v Kořenově a v Příchovici, kde jsem byla jako holčina. První jako školačka v devítiletce. A pak ze zemědělského internátu.
1: Takže po několika letech vlastně.
2: Bylo tam krásně, klid, ticho, chodili jsme na tury, byli jsme pod Ještědem, tam jsem to ani nepoznávala, tam jsem byla naposledy s dětma.
1: Krásně jsi si zavzpomínala.
2: Zavzpomínala.
1: A počasí vám přálo?
2: Počasí výborný, výborný. V noci pak se ochladilo, ale na den bylo nádherně.
1: Takže letošní léto víceméně na jedničku, jo? Tak to mám velkou radost.
2: Ano,
1: teda,
2: ano.
1: Že jsi to hezky užila.
2: Děkuju všem pečovatelům, co námi byli.
1: Tak ať i další dny jsou plné výletů, prostě pohody, kamarádství a dobré nálady přeju, jo? Díky, že jsi zavolala.
2: Děkuju ti.
1: Ahoj zatím.
2: Ahoj. Country Radio.

I takhle se umí rozjet Glen Campbell. Pozor, Norwood se vrací domů. Pěkné odpoledne, je 14.45. Který Severočech, než kvůli tedy spíše, který folkař by neznal libereckou kapelu Jaret? To je folk, rocková, řekněme, skupina, vznikla v roce 1992 a za svých více než 30-40 let vlastně na české hudební scéně vydali 6 řadových alb a taky vánoční album a živé album.

Úplně to první vyšlo v roce 1997 a rovnou se umístilo v anketě časopisu Folk and Country v kategorii tedy CD roku. A v roce 1998 se v anketě stejného časopisu Jared umístil v kategorii Skupina roku. Možná, že jste na nich byli v Liberci nebo kdekoliv jinde na koncertě. V roce 2022 Jared vydává bilanční vinylové trojalbum ke 30. výročí svého působení na hudební scéně. Jmenuje se Ohrané pásmo. Tak já mám nejradši třeba tuhle, Jared. Písnička se jmenuje Nedávno.

obzoru k horám slunce naklání. Magdaléno, Magdaléno, říkám si, že je to nejvhodnější doba k vyznání. Magdaléno, Magdaléno, chystám se povědět, co vědět dávno vlastně máš. Stran toho, že mám tě rád, marně slova hledám, přičemž hledám, že se musím zas.

proč pro mou paměť zůstává to, co bych rád ti řekl. Zahaléno, Magdaléno, ty nevíš, co je za muka pro kluka jako já, když neví, co chtěl ti říct. Jedinou mám naději, že zítra přijde na přetřes to, co chtěl jsem říct dnes.

0: jsem říct dnes.
1: Country počasí.
2: Zítra bude opět velké teplo a občas sprchne. Zpočátku má převažovat velká oblačnost, ojediněle se vyskytne slabý déšť, během dne očekáváme většinou polojasno s teplotami do 27 stupňů, na jižní Moravě do 30, na horách kolem 18 a povane slabý vítr.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

Jakou barvu měla ta matrace? Modrou, správně, dívka s modrou matrací. Benjamin, Ivana Mládka. Ivan Mládek v hlavní roli právě tahleté písničky v odpolední vysílání na Country Radio z roku 1977. Ano, byla ta písnička. Teď je ale rok 2026, je 29. srpna a ten den mimo jiné, a to si určitě připomíná celý svět, se narodil, snad to nebude od věci úplně, Michael Jackson, kdo by ho neznal, americký zpěvák, tanečník a skladatel v roce 1958. No a dnes má taky svátek Evelína, tak milé Evelínky, vaše jméno je keltského původu, další varianta vašeho jména může znít třeba Evelyn a znamená něco jako radost, světlo, anebo z francouzského překladu lesní ořech. Tak všechno nejlepší k vašemu svátku, taky vy všichni, kteří máte narozeniny, hlavně hodně zdraví. Sejdeme se v písničkách na přání v 17 hodin na Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne. Tak k tématu mi přišel nádherný mail od Tomáše s Vlašimi. Moc zdravím, Tome. Ahojitko, když bilancujete léto, chci se pochlubit tím, že jsem svým vnukům představil Vinnetu a Luče Trenda. To bylo tak. Můj kamarád si stěžoval, že jeho vnuky vůbec májovky nezajímají a indiánky. A přitom jako kluci jsme ty filmy hltali, v podstatě nevím, který dosažitelný hrdina by tuhle dvojici mohl předčít. Ale je pravda, píše Tomáš, že neznám současnou literaturu pro děti a filmy už vůbec ne. I když nevím tedy, jestli Karel má myslel své knížky právě pro děti. A tak jsem tady na chalupě uspořádal indiánský večer s filmy ze 60. let. Vnuci si pozvali kamarády, no a koukali jsme, no a filmy sklidili úspěch, protože hned druhý den se děti honily po zahradě, čelenky na hlavě, tak jsem měla radost. Ale doufám, že si z těch filmů odnesli víc, než že mají mít čelenky. My to tenkrát prožívali jako vzor čestnosti, bratrství a dobrodružství. Tak jestli můžeš, zahraj nám všem Vinnetu a díky Tomáš s Vlašimi. Tome, tak to je paráda. Všechno podepisuju. No a děti, musím říct, s tebou mají teda opravdu kouzelné prázdniny. No a ještě dodám, že tu opravdu jímavou muziku napsal Martin Hermann Bethr, německý hudební skladatel. Nejznámější je samozřejmě hudba k filmům na motivy Karla Máje ze 60. let minulého století. Martin Bethr byl pravnukem výmarského dvorního kapelníka. Od 4 let byl hluchý na levé ucho. Ale to zřejmě ničemu nevadilo, protože se stal kytaristou například v Hamburském rozhlasovém orchestru. V roce 55 debutoval jako autor filmové hudby a jeho soundtrack k filmu Poklad na Stříbrném jezeře, to byl tedy vlastně úplně první film z té série dlouhé o Vinnetuovi a Old Shatterhandovi z roku 1962, jmenuje se Old Shatterhand Melody, tak ten soundtrack se dostal na špici německých hitparád. No a v 60. letech, který začíná zlaté období jeho kariéry, skládá hudbu pro dalších 9 májovek a samotná titulní melodie k Pokladu na Stříbrném jezeře se držela 4 měsíce na prvním místě německé singlové hitparády.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
2: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
1: No je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčků s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
2: Aha, takže moment, tím chci říct, že to všechno chystám já?
1: No tak jasně, a kdo jiný?
2: Tak to jo. Těšte se na sfoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
1: Tak v pondělí v 6 při sváteční vysílání se těší Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, téma je takové, že je tady konec srpna, tak jak vzpomínáte na prázdniny, na léto, na dovolenou?
2: No, tak no, já už jsem teda starší ročník, jo, tak prázdniny jsem trávíval většinou takhle po těch, když se tomu říká, jo, pionýrský tábory, jenomže nikdy jsem pionýr nebyl. Jo, já jsem nasíval jenom takovou kaký košilu a žluté šátek, jako junák a scout.
1: Jo.
2: No, jenom k tomu, jako, no, i mravěde se dá, že jsem byl v přírodě, jo, v lese nebo takhle na hříbci, na čundry a takhle.
1: Ano.
2: Jo, a od prvopočátku, od toho 15. 8., jak jste slavili 25. jaru.
1: Ano, to už je 14 dní, no.
2: No, tak od té doby já vás poslouchám, celou dobu.
1: Jako těch 14 dní?
2: Ne, celých 35 let.
1: Jo, takhle. Celých těch 5, no tak to teda no, klobouk dolů.
2: Denodenně, já ráno sednu do auta, nastartuju auto a hraje mě co? Country.
1: No tak to přijedu nás tady všechny znáte.
2: Přijedu na rieta, já ještě pamatuju, když tam byla Martina, jo, ta moderátorka.
1: Martina?
2: No.
1: No tak no, mohla tady být určitě Martina.
2: No, a jenom... pak tam byl Luďa Samana Urbánek, jo, to moderoval taky, jo. Uh-huh. No a všichni takhle podle hlasu vás, jako, jo, poznám.
1: Tak koukám, že máte přehled. A ještě kdo no. se dovolal, nevíme.
2: No Milan Musová, rybář, už jsme spolu i tu mluvili, no, myslím, aha. před třema nedělama, nebo aha. tak nějak. No a říkali jsme si to, jako já toto, jo.
1: Tak já jsem ráda, no, že jste Milane zavolal.
2: No, tak já jsem teďka na rybách, jo, tady krásně cítí sluníčku, jo, pofukuje větřík, teď mě upadl čtvrtý kapr už, tohle, jo, co jsem se snažil vytáhnout do fotběráku a on se vyháčkoval sám, no dá si svobodu, tak jsem ho pustil, říkám, tak.
1: Jo, tak vy jste jo, si uměl jo. vybrat léto krásně u vody v přírodě, v pítku,
2: no, tak já jsem tady každý víkend v pátek, skončím práci, doma se osprchu, udělám si, jak říkám, volím si trošku fosická, udělám si na obličej a jedu k vodě.
1: A já jsem ráda, že o víkendu voláte, když o víkendu jo, posloucháte Country Radio, jste na rybách. Tak proto se známe. No, tak zase někdy příště.
2: Jo, dobrý.
1: Milanko, díky, že jste zavolal.
2: Papa, jo, ahoj.
1: Pozdravíme vaše kapry a taky z vaši rodinu samozřejmě. Milanko, zase jo, někdy. No. Mějte se.
2: Jo, ahoj.
0: Country Radio.
3: Tady vzal a co tu vlastně hledám, kdo do vlaku mě dal a kdo do tmy řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké.

0: Country počasí.
1: Zítra nás čekají letní teploty a srážky, jenom výjimečně. Dopoledne bude převažovat velká oblačnost a v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť, ale během odpoledne už by mělo být polojasno. Teploty až 27, na jižní Moravě 30, na horách kolem 18 a povane slabý vítr.

To je energie. Tolik jeden z talentů country rádia Eliška Kotlínová a její domovská země. Zdraví vás Jitka Koutná, za hodinu už jsou tady písničky na přání, můžete objednávat. No a na našem webu si můžete zakoupit poslední trička s logem country rádia a s obrázkem k našim 35. narozeninám, které jsme oslavili 15. srpna letošního roku. Asi jste taky byli u toho a to jsme moc rádi. www.countryradio.cz. Hezkou sobotu!

0: Posloucháte Country Radio.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý boje.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, je tady konec srpna, vadí, nevadí, padá na vás nostalgie, že leto pryč, propíráte se fotkami od vody, z čundru, z chaty, z chalupy, od moře. Jaká vlastně byla ta vaše letošní letní dovolená, prázdniny, nebo ještě někam pojedete? Konec srpna je taky spojený s tím, že touto dobou škola klepe na dveře. Těšili jste se? Ano? Ne? S čím vlastně máte spojený konec srpna? Tak takové je téma Country Rádia pro tento víkend. Díky moc, že jste volali od samého rána a že jste si léto hezky užili. A uslyšíme se zase zítra.
0: Country Rádio.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Jak bude zítra? Zase letně, občas sprchne. Dopoledne má být velká oblačnost, v Čechách ojediněle se slabým deštěm, ale odpoledne už potom polojasno, sem tam přehánky drobné. Teploty 27, na jižní Moravě 30, na horách 18 a povane slabý vítr.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry

0: Cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, dnes je 29. srpna, máte narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. A všechno nejlepší taky Evelínám, které dnes mají svátek. Začínají písničky na vaše přání, zdraví vás Jitka. Mám tady objednávek do půlnoci, tak pojďme na to. Kamarádi chalupáři z Prahy přejí paní Jiřince Růčkové z Plzně, toho času v Hlohové u Staňkova, hodně zdraví k jejímu významnému životnímu jubileu. Přejeme jí stále plno elánu, dobré nálady, radosti z vnoučat, stále kvetoucí zahrádku, žádné trable a jenom sluníčkové dny. Je naší skvělou kamarádkou, výbornou babičkou a manželkou. Určitě o ní platí, že je prostě báječnou ženskou. Ale písničku ji necháme zahrát jinou, a to od její oblíbené kapely Cop, pár minut. Jiřinko, vše nejlepší, máme tě rádi, kamarádi. A my taky, Jiřinko, všechno nejlepší přejeme.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání lze taky volat. Dobrý den, milé Country Radio. Pozdrav a vzpomínku pro děti. Dnes už dospěláky, kteří s námi prožívali letní tábory v Trojanovicích na chatě Koksař. Zvláště pak Toničce Bártové za nezapomenutelné koláče. Díky Honza a chtěl bych písničku pro všechny Čekám, až se rozední od skupiny Gram. Dobře, písnička za chvilinku. Ahoj, prosím, zahrajte pro Teresku, pro Lucinku a pro Kubu na chatu do Hvězdonic ke grilovačce písničku od Pavlíny Jíšové. Já, písnička, díky moc všem, pěkný den, Meloun. Dobrý den, milé Country Radio. Zvedám telefon, kdo pak se dovolal písničky na přání. Dobrý den.
2: Tady Oktábec, já se chtěl zeptat, já mám dneska narozeniny, jestli ano. Byste mi zahráli tu písničku Matterhorn od těch, od
1: Vím, těch ano. No tak všechno nejlepší, písnička za okamžik.
2: Já jsem taky čundrák, víte.
1: Pořád jste?
2: Už jsem starý, už je mi 71. No.
1: Ale duší jste pořád, vandrák, že jo,
2: pořád,
1: čundrák.
2: To víte.
1: Dobře, tak hlavně hodně zdraví písnička za okamžik. Naslyšenou.
2: Tak děkuju, naschledanou.

Pěkné odpoledne, posloucháte písničky na přání. Dobrý den, milé Country Radio. Rád bych nechal zahrát k dnešním narozeninám našemu dědovi. Našemu dědovi Václavu Částkovi k jeho dnešním 78. narozeninám. A sice písničku Neberte nám naši víru. Celá rodina a přátelé přejí k dnešním narozeninám dobré zdraví, pohodu a dlouhou řadu dalších let mezi námi. Moc blahopřejeme k narozeninám. Dobrý den, milé Country Radio, v těchto dnech slaví zlatou svatbu Daniel a Marcela Miškovských. Tak jim prosím k jubileu zahrajte písničku Šéfe s přáním šťastného života do dalších x let bok po boku. Nemohu totiž popřát osobně, tak přejeme alespoň tímto způsobem a moc děkujeme Pepe s Gabčou. Blahopřejeme k jubileu.

0: lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Písničky na přání na

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Poprosím, nebo chtěl bych poprosit o nějakou písničku od Václava Neckáře pro Vojtu a Jiřího z Trstěnic, kteří poslouchají Country Radio den co den. Rádi bychom jim a všem pohodovým lidem udělali radost. Moc děkujeme. Jirka z Davic. Tak pokud je Vojta a Jirka u rádia, zdravíme, máváme za chvilinku písnička. Milé Country Radio, v 17 hodin a 15 minut dnes, to byl přesně rok, co si mě v té zatáčce nad Ludvíkovicemi navždy opustila, lásko. Srdce se nezahojí, vzpomínky neskončí, slzy neuschnou, láska k tobě nezemře, Beato. Mohu ti jen tam nahoru poslat do Williamse písničku Some Broken, stále a navždy tvůj Vladimír.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak kdo pak se dovolal?
2: Tady Honza z Vysočiny, já bych prosil ano. O písničku pro mou manželku, která má zítra narozeniny 69.
1: Aha.
2: Odpust od Honzy Nedvěda.
1: Ráda zahraju. No samozřejmě. Moc ráda zahraju a hezkou oslavu. Zdravíme vaší paní, Honzo.
2: Děkuju. Jitřko, jste moc laskavá a moc vám děkuju. A...
1: pozdravujte manželku, hezky si to užijte.
2: Dobře,
1: jo? Písnička
2: děkuju,
1: tady.
2: Přeji vám pěkný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Rádio.
1: Dobrý den, ráda bych nechala zahrát písničku od Jarka Nohavici Pravda a lež pro svou celoživotní kamarádku Rozárku. Děkuju, přeju všem hezký den, všem posluchačům Country Rádia, Elena. Prosím, zahrali byste písničku pro vašeho pravidelného posluchače Vaška z Netolic k dnešním narozeninám. Vše nejlepší, máme tě moc rádi, zdravý syn a rodina. A my taky blahopřejeme. Dobrý den, chtěl bych zahrát své manželce Petře Krupkové od Michala Tučného Báječnou ženskou. Moc děkuju, manžel Pavel.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Šla pravda světem a na chudé

peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla, odporně zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno.

Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí.

lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš.

0: Antri počasí.
1: Zítra je neděle 30. srpna, čekejte letní teploty, srážky jenom výjimečně. Dopoledne má být oblačno, v Čechách ojediněle slabý déšť, během dne potom většinou polojasno, odpoledne přehánky jenom výjimečně. Teploty 23 až 27, na jižní Moravě 30,

0: Majrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Kuličky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, pokračují písničky na přání na Country Rádiu, protože v sobotu, co? V sobotu jsou dvouhodinové. Zdraví vás Jitka, už se dívám, co nám přistálo v poštovní schránce. Moc vás zdravím, milé Country Rádio, zdravím všechny posluchače a prosím písničku Zmrzlý dřevař, děkuju. Zdenča z Braníka, tak to bude určitě Zmrzlý dřevorubec, zahraju moc ráda. Milí v Country Rádiu, prosím, zahrajte píseň Běž spát vzhůru do skal jako tichou vzpomínku na Karla ze Spořic. Moc děkuju, Soňa. Prosím vás, milé Country Rádio, zahrajte písničku pro mého manžela Zdenka, stroj vedoucího, písničku pro všechny, kteří pracují v železniční dopravě, výběr písničky nechám na vás, moc děkuju, Marta z Letohradu. Tak zdravíme všechny železničáře, zvláště manžela paní Marty.
2: V 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný, slunečný den. Traťový svaz

ti sám. Poblíže vjezdového návěstidla v poloze stůj spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila mlíčím svůj proutěný koš.

Radla Žberka nejprve Reskové po dobrém vysvětlil, že na mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál oháněla svou zrezivělou kudličkou. Když mu doslova pod rukama podřízla nejlepší trs, Radlaš pocítil

Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy Kulihrach. Tento čerstvý vdovec býval často mrzut, ale dnes měl dobrou náladu a za jízdy se kochal pohledem na členitou českou krajinu. Ještě že si vybral inspekční cestu právě dnes.

Kdo z nás Čechů není chovatel? Ani inspektor nebyl výjimkou. Proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma slušný malochov českých strakáčů a své inspekční cesty rád spojoval s cestou za krmením.

Vinci. Rozhostil se vlahý podvečer. Kolejnice vyhřáté celodenním slunečním žárem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati hučely svou

zvedla a že prej jsem její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám, takovej býval můj muž, jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok, když vousy mu přerostly přes tvář, tak je vokousal a

si žebra a v zádech na trh sval. Já vařila, jsem mu moc ráda, byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sešral klidně z toho.

To tenkrát mrzlo tak mocně, že k noci přimrz den, můj milý se poprvé umyl a potom vyšel ven. Už nikdy se nevrátil zpátky, změnil se v čistý led.

0: marně sedím a čekám, až zjeví se muž, co jako ty kafe zamíchá palcem a o jazyk nabrousí nůž.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Jana Ústí nad Labem.
1: Vítejte.
2: Prosila bych zahrát písničku Nebe plné koní mýmu bráškovi tam nahoru na obláček i mýmu synkovi Honzíkovi taky tam nahoru. A bráška by měl 11. září narozeniny.
1: Zahraju moc ráda. Je vždycky hezké, když můžeme na ty naše blízké, co odešli, zavzpomínat.
2: Zavzpomínat. Děkuji.
1: Tak písnička je tady, Janičko. Ahoj zatím.
2: Ahoj.
0: Písničky na přání na Country Rádiu.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý den, hezký podvečer. Posloucháte Písničky na přání na Country Rádiu. Ty vysíláme každý den, ať je pátek nebo svátek, od 17 hodin. Objednávat písničky můžete přes naše webové stránky www.countryradio.cz, nejlépe tedy s předstihem, anebo potom přes studio@countryradio.cz. Taky máme SMS bránu, číslo je 720 00 11 11. Tak co pak nám dál přistálo v poště? Zdravím do písniček na přání, milé Country Radio, a prosím o písničku Příliš brzy od kapely Tři vykřičníky, kteří soutěžili letos o talent Country Radio. Moc děkuju, zdraví Věra z Litomyšle. Znám, pamatuju, moc pěkná písnička, Věrko. Ahoj, Jitko, prosím, zahraj pro manžela, který měl 25. srpna narozeniny, nestihlo se to, tak prosím od Rangers Colorado, děkuji moc, manželka Eva, a ta písnička je pro Jindru. Tak milý Jindro, milá Evo, moc vás zdravíme, Jindrovi všechno nejlepší, dodatečně. Milan by rád pro Marušku, Jindru Kejaka. Kravaty nemáme, Milane, tak vyberu nějakou jinou, jestli můžu. Dobrý den, zdravím do písniček na přání, milé Country Radio. Včera, 28. srpna, moje vnučka Evelinka obhajovala disertační práci na univerzitě ve Washingtonu. Jsem na ní moc pyšná. No a dnes má svátek, tak ji prosím zahrajte Gianniho Cashe. Moc děkuju, vaše posluchačka Jarka. Jaruško, moc gratulujeme k šikovné vnučce a taky všechno nejlepší. Přejeme k svátku.

0: Posloucháte Country Rádio.
1: Lásko, jak tě znám, dřív než ti zaspívám, tak pohladit tě smím, díky, já to vím. Jsem rád, že tu seš, a ještě navíc, že to chceš, a že ty klasy na poli, že to všechno viděli.

pane, mám zkrátka v srdci nával. Nic mě tě nenahradí, i kdyby kdo chtěl, co chtěl dával. Víc do mě nikdo nedostane, mám zkrátka v srdci nával. Když jsem v tvojím obětí, ruší se všechna prokletí a bolí mě, když odcházíš a ožívá, když přijdeš blíž. Tak to prostě se mnou je, vždy mě horkost poleje. Když se jen letmo usměješ a zašeptáš, dík, že tu

0: mám zkrátka v srdci nával. Nic mě tě nenahradí, i kdyby kdo chtěl, co chtěl dával. Víc do mě nikdo nedostane, mám zkrátka v srdci nával.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Tolik dnešní písničky na přání na Country Rádiu. Ty další zase zítra, tady v neděli od 17 hodin. No a jak vlastně bude zítra, tedy v neděli 30. srpna? Čekají nás letní teploty a srážky jenom výjimečně. Konkrétně dopoledne bude převažovat velká oblačnost a v Čechách se ojediněl vyskytne slabý déšť. Během dne očekáváme většinou polojasno. Teploty 23 až 27, na jižní Moravě až 30 stupňů a na horách kolem 18. A povane slabý, přes den přechodně mírný, jihozápadní vítr. Tak vám přeju hezký večer, díky za pozornost, loučí se Jitka za všechny tady od nás z Country Rádia. Ahoj zítra.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou,

0: přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif v ušlíně prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek, 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U Vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Odkaz kultura.
0: Country Radio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Radio.
2: Včera jsem se vracel

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

0: Máme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

někdy se mi stane, když se hodně spiju, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těhle místech potví jenom jachty. Šíp mi kouká z boku, konec už se blíží. Druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříže jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

že nejlíp v listí psychika se čistí, ale zapomínáme, kde jsou naše kořeny, kde táta chodil bosky, co zbylo z nás.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

zvonění, nad hlavou zvláštně tichý počasí. Člověk prý to nezmění, tak čekám, jestli blízkne na časy.

Náš manžel se potěší vzpomínkami, za chvíli vítr napne lana. Kdo ví, kde budeme už z rána, poplujem spolu kolem světa, budu vás mít stále rád. Třetí noce chýlila kránu, leží plavčík v srdci nožem ránu, jeho milá lká

jdete žena pirátová, líbíte se mi svěží mladá, proto jsem zabil všechno, co jste měla ráda, poplujem spolu kolem světa. Snad na tři dny, snad na tři léta, od nynějška jste moje žena, než vás přestanu trát. Za čas svirně arabíkou byl, potom jiný v cestu jí vstoupil, otrokyně po letech sivá, tichonce si písničku zpívá. Byl kdysi parku zlaté plachty, přišel tam plavčík z cizí jachty, měl mě rád a já jeho ráda, byl mladý a já tež, byla jsem mladá, umřela já jsem ještě žila, trpěla na nic nemyslila, jenom když svítá na tři noci, ve kterých mě

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

daleko za moře s letenkou, a jestli budu chtít klidně i s manželkou, tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouzem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Kuplul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očim houře v pololehu.

typu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stih. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věč.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový dvě, tři. Pak už si nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani ten novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozluštil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prstička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát. Představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III. To je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomáče, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svýmu lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až tý první řadě, až takhle k tý dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožral jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na country.

Přišel jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: zdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necejtím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necejtím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
0: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
1: v poradní kance.
0: Poradní kance a jiná na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu, v rozvodovodu.
1: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
0: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z mý, ne.
1: No.
0: To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
1: No jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
1: Jo.
0: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
1: No jo. A co to jako znamená?
0: Co?
1: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
1: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
1: No,
0: co jiného by to mělo být, že
1: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
1: no,
0: že jo?
1: No,
0: ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím,
0: víte.
1: No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně,
1: jo. Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
1: no,
0: taky.
1: No jo, já nevím, ale...
0: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
1: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žárlí?
1: Vaše manželka žárlí?
0: Žárlí, no představte si žárlí.
1: Jděte. No. A to žárlí jako bezdůvodně?
0: Co?
1: Jestli žárlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
1: Jo.
0: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, že jo?
1: A na co si stěžuje?
0: Furt si na něco stěžuje.
1: Děte?
0: Pořád, no, pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte?
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Na jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
1: No,
0: Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
1: No jo. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
1: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
1: Jděte.
0: Může peněz na mě chce pořád.
1: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já se mi tak ještě žádný nedá, že jo?
1: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní... Po hospoda?
0: Po celý noce, z jedné hospody do druhý.
1: Jděte.
0: No jo.
1: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá.
1: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
0: U mě, jo?
1: Já?
0: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ještě, že já vám takovýho, vůbec něco takovýhohle vyprávím, já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
0: já vám to
1: pane
0: vůbec
1: Carbo,
0: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, ne? Tak co má já, udělám se mě a má je, tak co, no?
1: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
1: No.
0: Já za to nechci vůbec nic.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Dnes ráno, když bylo půl,